zatanči, má milá, zatanči pro mé oči, zatanči a vemkni nůž do mých zad. Ať tvůj šat, má milá, ať tvůj šat na zemi skončí, ať tvůj šat, má milá, rázem je snad. Zatanči, jako se okolo ohně tančí, zatanči, jako na vodě loď. Zatanči, jako to slunce mezi pomeranči, zatanči a pak ke mně pojď. Polož dlaň, má milá, polož dlaň na má prsa, polož dlaň nesnoudně na moji hruď.